Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Hit Radio.

devadesátky. Non-stop! Hit Rádio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.

0: Just keep giving it to me.
1: Hit Rádio 90.
2: Escucha el ritmo.

0: Odpočinuli jste si o víkendu, ano? Je za 5:05, já jsem Vláďa Řepka a doufám, že oceňujete, jak pěkně Hit Radio 90 hraje. Kdybych nebyl vzhůru nebo byl ještě na cestách, tak bych to hezky teda ocenil. Ale zpátky do reality.
1: Doprava.
0: V Praze, v ulici Na Radosti u křižovatky s Hrozenkovskou se srazilo osobní auto s dodávkou, tak tady počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. Hanka už ví také víc.
2: Dobré ráno, jsou tu zprávy z dopravy, u mikrofonu je Hanka Koterová. Opatrně na dálnici D10 ve směru na Turnov na 32. kilometru na krajnici překáží odstavená dodávka. A komplikace dnes po ránu. Čekejte na D1 ve směru z Prahy do Brna na 195.5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Nehoda zablokovala jeden jízdní pruh, takže v koloně si postojíte asi čtvrt hodinky. A kvůli údržbě a omezení se zdržíte na dálnici D4 ve směru na Písek, konkrétně mezi 41. a 44. kilometrem. A to je z dopravy pro zatím vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
10: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague mají na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
11: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
12: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další se slevami až 70% po celý rok.
13: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
14: Páchnoucí klimatizace po zimě?
15: V autě 40 stupňů?
14: To nechcete.
15: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
14: Jsme tu pro vás.
15: Klima Express.
14: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
15: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
14: Skočte si nakoupit.
15: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
14: Objednejte se na
15: klimaexpress.cz.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Pondělí, čekáme skoro jasné. Kdyby zapršelo, což by nemělo, tak jen velmi slabě a jen někde. Nejvyšší teploty 23 až 27, na Šumavě 22, na severu kolem 20 a na horách kolem 16 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Krásné dobré ráno, v 7 hodin už je u mikrofonu Hitrádia 90ka Vláďa Řepka. Pokud už jste dneska museli ven, například do práce, tak jste to hned cítili, že jo? Já vás nechci zlobit, ale takhle prostě voní podzim. A zatímco teď ráno je to na bundy, tak odpoledne opět na sluneční brýle. A takhle nějak má být do půlky týdne. Takže tomu přizpůsobuju i první hit, to je ten Sharp, You, a přeju vám krásné pondělí.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Sedmá hodina, desátá minuta, ladí vás hit Radio 90, tohle jsou Clash, Should I Stay or Should I Go? Kdyby se mohlo včera večer o tomhle hlasovat u Richarda Tesaříka, tak teda za mě já bych hlasoval jednoznačně zůstat. Ale nějak tomu život chtěl jinak. Včera večer přišla zpráva, která devadesátky bolí. V 80 letech odešel zpěvák Jojo Bandu Richard Tesařík a máme už je tam nahoře oba bráchy Tesaříky, jedny ušatý. Jak je ale známe, dveře tam nechali do kořán, abychom na ně měli kudy vzpomínat. Třeba i na tenhle jejich hit, kterými tedy plnili léta mýho dospívání. Asi nejenom mýho dospívání, ale nás všech, co jsme devadesátky prožili s rádiem u ucha. Richarde, děkujeme vám za tu jízdu. Tesaříci i Jojo Band zůstávají v našich srdcích. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, budou třeba Bon Jovi nebo Shakespeare Sisters.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
2: mňam, mňam, mňam. Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Pěkné ráno, 7:27, s Kylie Minogue a Hit Radiem 90 a Vláďou Řepkou. Ahoj. Přesně před 30 lety se Praha na pár dní tak trochu zbláznila. Tam, kde stával Stalin, tak tam se tyčila obří socha Michaela Jacksona. Před hotelem Intercontinental omdlévali a křičeli davy, zatímco o pár metrů dál v salonku slavila padesátiny, tehdy ještě padesátiny Hanka Zagorová, tak Michael Jackson stihnul kafe s Václavem Havlem na Hradě a už stihnul poslat i dvě auta plná hraček dětem do Motola a celé město, možná nejenom město, celá republika stála na hlavě. Na Letnou se už v tou dobou chystalo 120 tisíc lidí. Vzpomínáte si, kde jste byli toho 7. září vy? Klidně mi to napište, jestli jste byli před hotelem, lovili autogram a nebo se chystali na Jacksona. Budu rád za to, když si nazdílíme zážitky 720 86 86 36 a probereme to, jen co třeba dozní Guns N' Roses nebo Sweetbox na Hit Radio 90. Dobré ráno.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636. Hit Radio 90.

0: 7.37, díky, že nás sladíte v DABu nebo na webu, jsme Hit Radio 90, tohle je Jamiroquai a Kenneth Heat a taky 30 let od koncertu Michaela Jacksona v Praze. A díky za to, že se s náma dělíte na sítích a na našem WhatsAppu o zážitky, tak píšete třeba, že vstupenka stála 690 korun a řada fanoušků ji má do dneška schovanou. Kdo chtěl stát vepředu, tak musel kempovat před Letnou už od 8 ráno nebo 10 dopoledne. Začátek show, ten byl velkolepý, Michael Jackson přistál na pódiu v raketě a vystoupil ve zlatém skafandru a odpálil hit Scream. A ten tlak v davu byl tak brutální, že ti, co stáli vepředu, byli tak namačkáni na bariérách, že omdlévali a ochranka je nestačila vytahovat z kotle. Já možná se spojím během dnešního ranního vysílání s jednou holkou, která tohleto dokonce zažila a dokonce si Michael Jackson vytáhl na jevišti, tak mi držte palce, ať se zadaří. Za chvilku Stardust, Lucie anebo Mr. Big na Hit Radio 90.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.

0: Síl na Hitrádiu 90. Kdyby se tento týden mělo zlomit počasí, tak třeba i to se dozvíte z našeho přehledu.
1: Doprava.
0: Na pražském okruhu na 15. kilometru směrem na letiště se srazilo osobní auto s nákladním, zablokovaný je jeden jízdní pruh, kolona má cirka 2,5 kilometru a dál si na pomoc beru Hanku. Hanko, ahoj.
2: Před Prahou počítejte se silným provozem na dálnici D11, tady na 19. kilometru hned před sjezdem na Starý Vestec. Ve směru od Hradce došlo k vážné dopravní nehodě. A silný provoz je před Prahou také na D1. Tady se bouralo u středových svodidel na 12. kilometru, v koloně se zdržíte už od 29. kilometru asi čtvrt hodinky. A se zdržením počítejte na příjezdu také do jihomoravské metropole, do Brna. Po D2 kolona je od 2. kilometru na 10 minut. A silný provoz a kolony jsou na průtahu Pardubic. V Pražské ulici se totiž vyšetřuje vážná dopravní nehoda, srážka osobního auta s motorkářem.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Kapr, kapr, husa, husa!
8: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchoř!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchoř.
8: Pamatujete si?
10: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
11: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
10: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
11: 12. září, Johan V. Třebíblice.
10: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Faktury, faktury, faktury.
16: Trápí vás factoring?
15: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
16: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
15: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
16: Acema pokryje jakékoliv financování.
15: No, tak to beru.
16: Acema. Jde to i bez banky.
17: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
18: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami. V dalších dnech se tak budou denní maxima pohybovat už jen nejvýš kolem 18 stupňů. Rostoucími cenami pohonných hmot se znovu zabývá vláda. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Ve věku 80 let v neděli zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Proslavil se zejména díky působení v kapele Jojo Band. Informoval o tom jeho syn Štěpán Tesařík. Volby ve východoněmecké zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála extrémně pravicová strana Alternativa pro Německo. V novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8% hlasů. Ukazují to úplné výsledky nedělního hlasování. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostiukovou ve třech setech. V boji o semifinále vyzve světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou.
0: Vladanovi do Newsroomu děkujeme. Počasí. Pondělí čekáme skoro jasné, kdyby zapršelo, což by nemělo, tak jenom velmi slabě a jenom někde. Nejvyšší teploty 23 až 27, na Šumavě 22, na severu 20 a na horách kolem 16 stupňů.
17: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Vítejte zpátky na Hit Radio 90, minutu po 8. Já jsem Vláďa Řepka a přeju vám příjemný pondělí. Tak to je zpráva tohleto zase. Donald Trump bude přejmenovávat. Tentokrát stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Jestli jsem si kdy stěžoval na naše české politiky, tak se jim omlouvám a posílám klíčenku. A vám cranberries. Dobré ráno.
17: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Je Radio 90, 8.13, Boyzone, krásné ráno vám přeje Vláďa Řepka. Dneska je to 30 let od koncertu Michaela Jacksona v Praze. My tady sdílíme zážitky, které máte s tímto dnem, 7. zářím 1996 spojené. Pokud se budete chtít podělit o zážitky i po telefonu, 720 86 86 36, to je telefon ke mně do studia. Zatím alespoň píšete, tak třeba, že podle odhadů vás, pamětníků, tvořilo 60% publika, hlavně fanoušci z Německa a cizinci. A také vzpomínáte na předskokaná vystoupení DJ Boba, který do dneška vlastně nejenom u vás, ale i u kritiků vyvolává rozporuplné vzpomínky. Někteří ho brali jako skvělou devadesátkovou jízdu, jiní vzpomínají, že ho Dav téměř vypískal. No aby ne, když se těšili na Jacksona. Už pro vás máme na Facebooku nachystanou soutěž o dabový rádio, tak buďte ve střehu a za chvilku budou třeba Red Hot Chili Peppers na Hit Radio 90.
1: Volejte právě teď. 720 868 636. Hit Radio 90.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Co to zas popájsku je za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Na Hit Radio 90, 8.29, tohle je Sting. Já jsem vás před chvilinkou vyzýval, abyste, jestli máte nějaký zážitek s koncertem Michaela Jacksona v roce 96, zavolali. A někoho mám na telefonu, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Anička.
0: Aničko, ahoj. Já už samozřejmě, protože jsme spolu mluvili chvilku předtím, vím, že jsi na koncertě Michaela Jacksona byla, že jo?
1: Byla jsem tam a byl to neskutečný zážitek.
0: No a já vím, že ty s koncertem Michaela máš taky spojený, ne ty svůj osobní zážitek, ale vyprávěla ti ho kamarádka. Řekneš nám, co se stalo?
1: Je to tak, kamarádce se stalo něco neuvěřitelného, setkala se s Michaelem Jacksonem osobně.
0: Ty jo, jako bylo opravdu?
1: Jako opravdu osobně, bylo to takový štěstí v neštěstí, protože se jí na koncertě udělalo špatně, ona byla úplně vepředu a Duffy nějak natlačil na to zábradlí a pak už jsme jenom viděli, jak ji Michael vytahuje nahoru, protože se bál, co s ní je.
0: No a stalo se jí něco, nebo to byl jenom takový ten šok, jak byli ty lidi nalepený na to zábradlí?
1: Stalo se jí nic naštěstí, všechno dobře dopadlo, ale bylo fakt neuvěřitelný, že si ji vytáhl nahoru. Tam jí dal podepsanou knížku, klobouk, povídali si v kruhu, protože ona tenkrát uměla anglicky, takže si s ním dokázala popovídat a myslím si, že to byl pro ní neskutečný zážitek.
0: Aničko, to je jako vlastně ty jsi mluvila s někým, kdo mluvil s Michaelem Jacksonem.
1: Je to úžasný.
0: Hele, moc děkuju za tvůj zážitek. Budeš dneska poslouchat naše vysílání od 18, kde budeme na koncert Michaela Jacksona vzpomínat?
1: No určitě, už se na to strašně těším.
0: Tak my taky, měj se krásně, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno. Hit Radio 90.

0: 8.42 bráchové a že vám to něco připomíná. Co takhle My Way od Franka Sinatry? Kdy už konečně přijde řada na mě, abych si to mohl udělat My Way. Ohlédnout se za životem a říct, že jsem vyhrál. Na Hit Radio 90 Sparks před No Mercy a Aerosmith. Dobré ráno.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

0: 6 minut před 9. Poslední, koho pouštím, Robert Miles.
1: Doprava.
0: A podíváme se, jak to vypadá v Praze na Vinohradské ulici směrem do centra před křižovatkou Sýčínskou. Bourala dvě osobní auta. Připravte se na zdržení v koloně. Hanko, co máš ty?
2: Silný provoz zůstává na příjezdu do Prahy po D5. Kvůli srážce osobního auta s dodávkou hned na 0. kilometru. V koloně se zdržíte ale asi 3/4 hodiny od 6. kilometru. A silný provoz je i na příjezdu do hlavního města po D1. Tady se bouralo na 12. kilometru a kolona na půl hodinky je už od 23. kilometru. Se zdržením v koloně ale počítejte také na jihu Moravy na příjezdu do Brna. Jednak ve směru od Prahy na D1 se popojíždí 20 minut od 182. kilometru a ve směru od Vyškova počítejte s kolonou od 214. kilometru také na 20 minut.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
15: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
16: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
17: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
18: Devadesátky. Nejlepší.

0: počasí.
1: Dnešek bude jasný, pršet by nemělo a když tak jen velmi slabě, jako facial mist, takže vlastně cajk. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 16.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: 9 hodin, my jsme Hit Radio 90, zdraví vás Vláďa Řepka a připraveni ATV 9pm. Světová velmoc hranolků řeší neobvyklou krizi. Kvůli letošnímu extrémnímu horku a suchu brambory v Belgii nevyrostly do potřebné velikosti a hranolky budou letos výrazně kratší. Je dopsat stížnost na Evropskou komisi. Kvůli tomu jsme teda klíčema necinkali.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 9.11 Madonna, mně se sny plní, chtěl jsem hrát divadlo, hrál jsem v Mosteckém divadle Rozmanitostí, chtěl jsem dělat v rádiu, od roku 98 s přestávkama vysílám, ale asi jeden sen se mi už nesplní, a to hlásit na nádraží, jaký vlak přijede. Jsem se snažil, aby si mě Technotron všiml, ale nic. ČD už experimentuje s AI, takže plechová huba, jak se nádražnímu rozhlasu říká, už bude asi opravdu brzo plechová. Ale v našich srdcích třeba Václav Knop a jeho prosím pozor zůstane. Já jsem Vláďa Řepka, za chvilinku na Hitradio 90 třeba Backstreet Boys.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
6: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
7: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: 9.26, tohle je na Hit Radio 90, Chantal Krevy a Cuk, krásné pondělí. Já mám někoho na telefonu, kdo pak tam?
1: Dobrý den, tady Markéta.
0: Markéto, dobrý den. Já vím asi, proč mi voláte, že jo? Že to bude kvůli Jacksonovi.
1: Je to kvůli Michaelovi, přesně tak.
0: Vy jste byla na koncertě?
1: Byla jsem, měla jsem tu čest a dostala jsem se tam. Bylo mi 14 let.
0: A nějaký zážitek z toho máte? Viděla jste Jacksona naživo, no to je úplně super.
1: Viděla jsem Michaela naživo, zážitek byl obrovský. O prázdninách jsem si sice zlomila krk, dostala jsem krunýř pevnej, rodiče mě tam nechtěli pustit, já je uprosila, ubrečená, naslibovala hory doly a nakonec mě tam teda teďka vzal. Celý koncert mě držel na ramenou, protože tam probíhalo davový šílenství, lidi brečeli, pískali, strhávali, snažili se dostat k Michaelovi co nejblíž. Viděla jsem tam i omdlívající lidi, kteří pak posouvali lidi dál. Bylo to neskutečný.
0: To bylo takový to davový šílenství, který myslím už asi dneska nezažijeme, co?
1: Vůbec, teď už to mě vůbec není.
0: Markéto, super, děkuju za zážitek. A je jenom takhle, teď vás neskouším, jestli nevíte, kdo byl před skokanem Michaela Jacksona?
1: To netuším, to jsem tam ještě asi nebyla. My jsme se tam nějak jako prodírali a přišli jsme těsně na Michaela.
0: On to byl totiž trošku problém dostat se na něj. Byl to DJ Bobo, tak se teď pustíme.
1: Byl to DJ Bobo,
0: no
1: jasný.
0: Ano, tak se teď pouštíme na Hit Radio 90. Markéto, díky, mějte se krásně.
1: Mějte se,
0: naschledanou, naslyšenou. Hit Radio 90.

0: 9.40 na Hitradio 90 New Radicals, krásné pondělí 7. září. Do 10. si zahrajeme ještě třeba Sheryl Crow nebo Dario G. Já jsem Vláďa Řepka, mě vystřídá za chvilku Michal Klein, který má dneska dvoják. Slyšet ho můžete ještě v 18, kdy vám připomene koncert Michaela Jacksona. A zahrajeme vám hity, které v Praze před 30 lety zazněly. 6 večer a v repríze potom o víkendu. A jestli jste spíš materiálněji založení, tak mrkněte na naše sítě. Budeme tam soutěžit o dabový rádio a jsme tam jako Hit Radio 90.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: 90 jsou zpátky.
9: Hit Radio 90. 90.

0: Devadesátková klasika od Take That, Back for Good, a netuším, jestli už jste slyšeli tu jejich absolutně čerstvou novinku, kterou nahráli mimochodem s Paddym z Kelly Family, si to představte. Ale musím teda objektivně uznat, že se jim nový hit Feel My Love prostě povedl. Hotovo a tečka za mě. 10. hodina za chvilku, Michal dneska zcela výjimečně s vámi a rovnou teď jdeme na aktuální dopravu. Doprava.
1: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu další informace z dopravy a u mikrofonu je Hanka Koterová. Se zdržením na půl hodinky počítejte stále na příjezdu do hlavního města po dálnici D5. Je to kvůli srážce osobního auta s dodávkou hned na 0. kilometru. V koloně se popojíždí už od 6. kilometru. A silný provoz je také před Brnem na D1 ve směru od Vyškova. Tady se v koloně popojíždí 15 minut od 216. kilometru a navíc teď čerstvě se na 215. kilometru srazila 2 osobní auta, takže kolona bude jistě narůstat. A to je z dopravy pro zatím vše. Přeju vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Kapr, kapr, husa, husa!
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Start nového týdne bude nejprve polojasný, potom oblačný, což už se teď momentálně venku tak nějak jakoby děje. Od západu mají přijít mraky a někde má dokonce pršet. Uvidíme, jak to bude u vás právě. Ale potom se to má zase vyčasit a to je dobrá zpráva. No, teploty 23 až 27 a pozor, zítra čekejte tropy.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 7. září 1996, tak tady o tom památném datu tady dneska budeme mluvit vlastně celý den, protože právě před 30 lety poprvé a taky naposledy zaspíval v Česku v Praze na Letné Michael Jackson. No a večer vám zahrajeme tady na 90ce vlastně kompletní setlist všech hitů, které tenkrát na Letné zazněly. Jednoho Jacksona, toho si dáme už i za chvilku a k tomu teď hned na startu jeden Doktor Albán. No a Michal s vámi dneska výjimečně. V pondělí dopoledne, za minutu 10. Tak vám přeju hezký den.
0: Michal Klaj.
2: Hit Radio 90.

0: Pohoda na Hit Radio 90 v pondělí dopoledne Blue Cafe a Chris Ria. Možná si teď taky dáváte tu svoji dopolední kávičku, tak klidně potom i druhou, třetí, čtvrtou, dokonce i pátou. Pět kafí za den je úplně v pohodě. Jo a když bude ta šestá třeba bezkofeinová, jo, což je prý letos trendy, hodně módní záležitost, tak nakonec možná, no nakonec možná i usnete. Jinak smutná zpráva ze včerejšího večera, zemřel Richard Tesařík ze skupiny Jojo Band, tak na jeho počest čekejte jedny Jojo Bandy i tady u nás na 90. Stíháme je rozhodně do oběda. Tak hezké dopoledne, zatím.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Sestry, rychle, ztrácíme ji.
7: Potřebujeme.

0: vaří mravence.
1: Svezeme ji na Jelenovi.
0: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
2: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
3: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hojer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek, investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
11: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
11: Více na www.hormann.cz.
10: Herman. Jistota na celý život.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Skupina Genesis byla právě teď na Hit Radio 90 a vážení, dneska je to velmi památné datum. 7. září rok 1996. No a v tu dobu už vlastně zbývaly pouze jenom hodiny a pár minut do začátku koncertu Michaela Jacksona na Letenské pláni v Praze. Sochu, kterou tam tenkrát nechal postavit zpěvákův management, tak tu už jste si mohli omrknout, třeba na našem Facebooku anebo Instagramu. Tak schválně, kolik pamětníků se najde mezi váma, co jste tam tenkrát byli, ať už na to máte vlastně jakýkoliv vzpomínky. Tak hoďte je mezi ostatní, budeme moc rádi, buď rovnou ke mně do studia 720 868 636, anebo ještě líp, na našem Facebooku Hit Rádia 90, no a tam k tomu můžete rovnou vyhrát jedno luxusní, velmi krásné dabové rádio, který si bude hodit. Tak jsme na vás moc hodný dneska při tom pondělku, no když je takový velký výročí. No, já osobně si z toho pamatuju třeba ten začátek, tu raketu a první Jacksonovo zjevení se na pódiu. Potom možná pár písniček, pravda, a potom mě tam ukradli peněženku a to mi trošku lehce pokazilo zážitek. A tak jsem teda zvědavej hodně na vaše zážitky. A hlavně večer od 6 nezapomeňte, právě dneska u nás na 90 vám odehrajeme tentýž kompletní setlist, který byl před 30 lety v Praze ke slyšení. No a to včetně Black or White.

0: Ladíte Hit Radio 90 a R.E.M. Shiny Happy People a myslím, že happy people, že těch bylo před 30 lety. No vlastně celá letná na koncertě Michaela Jacksona, co jste se tam byli podívat a že mi píšete. Třeba tady Leona napsala, že tam byla a že to má vlastně přesně jako já. Skoro nic si z toho po těch 30 letech nepamatuje. Až prý údajně na závěrečný ohňostroj. Pepa z Tábora, ten tam byl taky, bylo mi 12 a byl to pro mě pro puberťáka životní zážitek. Byl jsem tam jedinej z naší třídy a byl jsem dokonce chvilku potom ve škole za frajera, což ale zase brzy opadlo, ale jinak super zážitek. A pak je tady ještě vzpomínka od Martiny z Ostravy. Byla jsem tenkrát těhotná ve čtvrtém měsíci, takže si Michaela užil i můj syn Patrik. Mimochodem dneska skalní fanoušek krále popu, tak pravděpodobně to už asi tenkrát mělo velký vliv. O tom žádná. Tak díky za vaše názory a za vaše vzpomínky a doufám, že se ještě rozepíšete. Můžete psát ostatně celý den a to přímo na náš Facebook Hit Rádia 90, protože právě tam navíc můžete vyhrát jedno luxusní dabový rádio. Tak pište své vzpomínky a zážitky z koncertu Michaela Jacksona v Praze na Letné a hlavně večer dneska od 6 si nenechte ujít kompletní celý playlist nebo setlist z toho Michaelova koncertu, který proběhnul právě 7. září v 96.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Co si tak pamatuju, tak doma v Británii byla tahle kapela strašně populární v devadesátkách. U nás možná moc ne, ale i tohle se v našich končinách nakonec hrálo. Tohle byly Beautiful South a jejich Don't Marry Her na Hit Radio 90. No, za chvilku 11. Jdeme se podívat na silnice. Za váma, za volant.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu další aktuality z dopravy. Silný provoz je na Pražském okruhu směrem k letišti. Popojíždí se v koloně mezi Modleticemi a exitem Ořech, navíc může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Komplikace jsou teď aktuálně před Lomnicí nad Lužnicí směrem od Veselí na Jindřichohradecku, odkud máme hlášenou vážnou dopravní nehodu traktoru s valníkem. Policie vozovku dočasně uzavřela. A pozor dejte vy, kdo jedete po dálnici D48 směrem z Českého Těšína do Frýdku Místku. Na 53,5 kilometru došlo k požáru dřeva v nákladňáku. Na místě zasahují hasiči, je tam i policie, projíždíte kolem opatrně. A to je z dopravy ode mě pro dnešek všechno. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Atención, señoras y señores.
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Polojasno až oblačno, sluníčko se během dne má schovat za mraky, takže někde by dokonce mohlo i sprchnout, ale potom se to má opět vyčasit a zítra bude dokonce až 33, wow! Dneska tedy 23 až 27, na severu potom kolem 20 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Špetka Britpopu teď na 90 s kapelou Verve a jinak dvě špetky Britpopu už od tohoto čtvrtka v našich kinech, kam dorazí legendární Oasis se svým loňským koncertním comebackem. Budou to dokonce dávat, co jsem tak koukal, i v IMAXu a to by zase mohl být velký zážitek. To by mohlo být super. No, 11. hodina je tady se vším všudy i s Michalem Kleinem, tak vám přeju hezké dopoledne.
0: Michal Klein.
2: Hit Radio 90.

0: Tohle je nádhera. Nádhera od začátku do konce, Praying for Time a George Michael. Letos na konci roku to bude 10 let, kdy hudební svět právě George Michael opustil, a tak tady k tomu smutnému výročí půjde do kin lahůdka pro všechny fanoušky. A sice koncertní film z 88. roku, takový ten trezorový, který se natočil, tuším, v Paříži to bylo, a nikdo ho zatím nikdy neviděl. Až začátkem listopadu právě v letošním roce. A myslím tedy, že v kině to bude mít své takovéto krásné kouzlo a takovou tu atmosféru. A navíc podobně jako třeba Oasis, o čemž jsem tady mluvil před chviličkou, anebo brzy to budou třeba Queeni, tak by to měli dávat dokonce v IMAXu, což je teď docela trendy. A když jsem tady tak zmínil a padlo tady slovo o těch Queenech, tak si je dáme už za chviličku. Ani nebudete muset dlouho čekat na jejich Heaven for Everyone.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Devadesátky. Nejlepší

jako právě teď jumpovali Chris Cross na Hit Radio 90, tak se jumpovalo v první půlce září roku 1999, kdy prakticky celá Evropa jumpovala a tančila Mambo číslo 5 od Lou Beggy. Christina Aguilera nám k tomu představovala svého Gina v láhvi a už jsme taky znali Enrica Iglesiase anebo Willa Smitha. Mimochodem ty dva tenkrát něco málo spojovalo a my si to povíme a potvrdíme ve středu večer. A to v dalším vydání hitparády Eurochart Hot 100, která mimochodem v 90. počítala fyzické prodeje singlů v Evropě, což tedy už dnešní generace asi může jenom stěží pochopit. Takže o 27 let zpátky hodíme očko, když budete chtít pozítří od 6 večer. No a teď v pondělí dopoledne vzpomínka na geniální chraplák Bonnie Tyler. Hit Radio 90.

0: Netuším, jestli jste to včera večer zaregistrovali, velmi smutnou zprávu, že ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík ze skupiny Jojo Band. Možná pro dnešní generaci je ten název tak trošku španělská vesnice, ale v 90. pozor, v 90. byly Jojo Bandi na vrcholu popularity. Dokonce dostali i 3 hudební anděly a to nemá jen tak někdo. Jakože rybitví, rybitví, ani tam to není špatný, to je prostě a jednoduše 90. klasika. Takže přesto rybitví, Karvinou a možná i Kladno až tam nahoru do hudebního nebe. I když vlastně teď jsem si pravda vzpomněl, že možná i mladší generace Richarda Tesaříka může znát, a to z Pelíšků, kde si zahrál Borise, jak tam na začátku přijel na návštěvu. Tak to jen tak na okraji. A Kodet potom z toho balkonu říká tu památnou větu. Dávám bolševikovi rok maximálně 2. Tak ať je tam nahoře dobře.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. S Hitrádiem 90.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
1: Devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: pokud tedy správně počítám, tak už za rok to bude taky 30 let od koncertu kapely U2 v Praze na Strahově. Letí to letí, strašným tempem. Jinak dneska je to 30 let od koncertu Michaela Jacksona pro změnu v Praze na Letné. Za chviličku se k tomu ostatně vrátíme. Teď ale těsně před pravým polednem ještě letní pohled na naše silnice a dálnice. Doprava.
1: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu na 15,5 kilometru ve směru od dálnice D1 na letiště. Bouralo tam osobní auto s nákladním. 15 minut necháte v koloně, která má asi kilometr. Pozor dejte na výjezdu z Prahy po plzeňské D5. Na 1,5 kilometru leží nějaký kovový předmět. Kolona se táhne po dálnici D2 na příjezdu do Brna. Od 3. kilometru necháte 20 minut. A porouchanou dodávku v jízdním pruhu nepřehlédněte na 70,5 kilometru D11 ve směru na Hradec Králové. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: sing about. So put your hands down my pants and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
1: On air, online, v dabu i v aplikaci
2: Rádia.cz.
1: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
3: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Dnes začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci opět zažijí stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Uchazeče následně čeká několika měsíční výběrové řízení. Rostoucími cenami benzínu a nafty se znovu zabývá vláda. Podle premiéra to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Radní Prahy souhlasili s uzavřením 30-leté smlouvy s Českými drahami za 165 miliard korun na provoz příměstských vlaků. Platit má od roku 2030. Kontrakt schválili na základě výsledků tendru, ještě o něm mají rozhodovat zastupitelé Středočeského kraje, který byl hlavním zadavatelem této zakázky. Česká fotbalová repre bude hrát domácí zápasy v červených trikotech, venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu a bude nově oblékat český tým.
1: Počasí.
4: Tak díky Luci za souhrn a já už dodávám, že dneska čekejte spíš polojasnou až oblačnou oblohu. Na západě by někde mohlo i sprchnout, ale k večeru už se to má opět vyjasňovat a zítra máme prý čekat tropy. Necháme se překvapit. Dnešní teploty ještě na 23, maximálně 27 stupních, krapet chladnějíc bude pouze na severu Čech.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
4: No, speciál se všemi hity, které zazněly před 30 lety na Letné na koncertě Michaela Jacksona, ten vás čeká už dneska večer od 6 tady na Hit Rádiu 90. No a jeden Michael i za chviličku a spousta vašich vzpomínek na Michaela na našem Facebooku. Když tak tam mrkněte, Facebook Hit Rádiu 90, protože dneska speciálně máte šanci vyhrát jedno luxusní a jedno vymazlený dabový rádio. Tak Michal Klein vám drží palce a zároveň přeju dobrou chuť k obědu a vlastně i k dalším devadesátkám. Přesně v pravý poledne.
1: Michal Klein.
5: Hit Radio 90.
6: Yes.
7: It is not that funny.
6: That's not that funny.

Tohle byla taková vlastně diskotéková smaženice k obědu. Lonnie Gordon na Hit Radio 90. A k tomu jedna otázka, jestli už taky máte selfiečko s hřibem. No? A ne, nemyslím toho piráta. Bacha na to. Já už jsem tady pomalu houbařskou sezonu tak trochu odpískal.

0: ale ono to začíná růst konečně. Teď o víkendu to byly hřiby, bedly, dokonce jeden kotrč, a to je vzácnost velká. A protože ve středu má snad zase pět, jako, tuším jako pršet, tak snad to nebude až taková houbová bída. Strašně nerad totiž chodím do lesa na houby, abych tam našel houby. Jestli si rozumíme. Hm? Tak jo, domluveno. U nás na 90. tady máme vlastně úrodičku celoročně, tak budou Offspring anebo Dario G a slíbil jsem i Michaela Jacksona. Tak už za chvilku.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.

0: představ webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Dario G na Hit Radio 90 a dneska jsem se docela hodně pobavil, to se přiznávám, a k tomu pobavení mi stačil pouhý titulek, tuším z iDnesu nebo kde to byl. Trump dostal nápad, Nové Mexiko chce přejmenovat na Novou Ameriku a to je prosím pěkně všechno. A já už teda jenom čekám, kdy přejmenuje třeba, co já vím, Nový York na, já nevím, New Donald třeba, nebo něco podobného. A nedej bože teda, až zjistí v Americe, že i tady v Česku máme kousek od Berouna, jednu Ameriku, Lom Amerika, a bude chtít z toho třeba platit nájem, nebo co já vím, nám možná třeba i zavede cla, což mu celkem jde v posledních týdnech a měsících. Tak se asi zase uklidníme takhle po obědě a dáme si k tomu třeba Crowded House, jestli můžou bejt. Jsme Hit Radio 90.

0: No, na Give It To Me nakonec na pražském koncertě Michaela Jacksona před 30 lety na to nedošlo. Ale došlo na jiné superhity od krále popu, kterými 7. září v 96. otevíral dokonce své světové turné History World Tour. Chápete to? Tady Praze na Letný. No a dneska večer od 6 si můžete poslechnout na Hit Radio 90 kompletní setlist všech písniček, které Michael tenkrát nabídnul českým fanouškům. A vlastně tedy nejenom českým, ale taky polským, německým anebo třeba slovenským fanoušikům. Tady mi právě napsal Maťo z Bratislavy, který u nás v 96. studoval. Bol som v létě na brigádě a z usporěných penězí jsem si koupil lístok. 1000 ma to stálo, ale bolo to boží, vďaka za vzpomienku. No vůbec nie je za čo. A vy si taky můžete pochopitelně dneska zavzpomínat. Celý den tady vzpomínáme na tuhle zásadní událost, která před 30 lety totálně zastavila veškerý provoz v našem hlavním městě. A co já vím, můžete si znova po těch 30 letech doma třeba po každý skladbě zatleskat a zapískat, abyste si udělali správnou atmosféru. Jinak na našem Facebooku tam taky vzpomínáme právě dneska na Michaela v Praze a tam si dokonce můžete vyhrát za své vzpomínky a za své zážitky jedno luxusní dabový rádio. Tak držím palce. Facebook Hit Radio 90.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
6: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
7: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
8: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
7: Kolik?
8: 949, málem jsem vzal dvoje.
7: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tančili jste s Philem Collinsem Dance into the Light. Posloucháte Hit Radio 90 těsně před jednou odpolední. S vámi i nadále Michal a teď se jdeme podívat za vámi na silnice, za volant a taky vlastně na dálnice. Abychom byli úplně zcela konkrétní a přesní, tak jak to jezdí?
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Provoz na pražském okruhu je na 15. kilometru obnovený levým pruhem po uzavřené dálnici kvůli vážné dopravní nehodě dvou aut, a to směrem od D1 na letiště. Popojíždět budete už od exitu 3 Vestec. Na dálnici D35 na 190. kilometru směrem od Litomyšle se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou a kvůli silnému provozu budete popojíždět i tady. Na průtahu Náchoda směrem od hraničního přechodu s Polskem počítejte s více než 2-kilometrovou kolonou a 20 minutami. A kolona se táhne také po D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru, kde necháte 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát.
7: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Už víš, co máš s tím ramenem?
11: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
10: Takže musíš zase někam jinam?
11: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
10: To bych taky potřeboval.
11: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
12: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska odpoledne bude spíše oblačné, ale má se to k večeru opět vyjasňovat a zítra bude šajnit a má být až 33. Wow! Jenomže potom se má zase ochladit, jo? Tak se sklidníme. Dnešní maxima na teploměru budou 23 až maximálně 27 stupňů. Na severu tam bude pouze kolem 20.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Jedna slavná muzikálová zpěvačka se brzy chystá k nám do Česka na koncert a za chvilku si ji pustíme i tady u nás na 90. Tak hádejte, kdo by to mohl být. Její iniciály jsou SB. A když mimochodem prohodíte to SB, tak z toho bude BS a to zase vychází na Bruce Springsteena. A toho si taky dáme, už za chvilku. Tak hezký odpoledne od Michala a těsně před jednou hodinou posílám právě teď jedny Liquido.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Vánoce, Vánoce přicházejí, ačkoliv tedy ještě ani léto neskončilo, ale slavné hvězdy už si navlékají santovské čepičky, zapalují první zkušební prskavky, aby ty vánoční koncerty stačily nazkoušet. No a kdy jindy, než právě teď ještě v létě. Sarah Brightman dorazí do Prahy se svými cingrlátky a rolničkami 26. listopadu, kdy má zaspívat v O2 aréně. A Winter Symphony, tak se jmenuje její vánoční show, která by v každém z nás údajně měla probudit aspoň trošku tu vánoční náladu. Faktem tedy je, že Sarah zpívá jako anděl, tak něco na tom pravděpodobně asi i bude. Spice Girls si naživo minimálně v letošním roce asi neužijeme, Bůh ví, jestli někdy ještě vůbec, a tak si je pustíme, holky, aspoň u nás na 90. Berete? Tak za chvilku.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví pomlčka

0: Liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
2: Vraňany nabízejí.
3: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. Friday night, you and your

s obličejem Whitney Houston. Wow, kdybyste si chtěli udělat radost, tak můžete. Pro mě, za mě. Akorát tady nevím, jakýho Kena k ní koupit, protože Bobbyho Browna, tedy jejího ex-manžela, toho bych s dovolením k té jeho minulosti asi dvakrát nedoporučoval. Foo Fighters nás teď čekají na Hitradio 90, jsou aktuálně na turné, ale k nám do Evropy zpátky, co jsem tak koukal, se už prostě bohužel vrátit neplánujou. Maličko nás tady odbyli jenom pár koncertama, takže zatím si na Davea Grohla a spol musíme nechat zajít chuť. Ale třeba možná příštím roce. Co já vím. No a nebo teď a tady na Hitradio 90. Posílám jich Learn to Fly.

0: Sinéad O'Connor na Hitrádiu 90. Dneska se nemůžu rozloučit hezčí písničkou. Jinak večer se uslyšíme ještě v 6 v 18.00, pokud si tedy chcete společně s námi zavzpomínat na koncert Michaela Jacksona v Praze na Letné. Dneska je to přesně 30 let. Tak tady u nás na Hitrádiu 90. vám totiž zahrajeme kompletní setlist všech písniček, které právě před 30 lety v Praze na Letné zazněly. A když tak nám taky dejte vědět na Facebooku Hitrádia 90. ideálně, kde vám za vaše vzpomínky, když si tedy zavzpomínáte a zapátráte v paměti, tak jednomu z vás nadělíme za odměnu luxusní dabový rádio. Tak držím palce, Michal vám přeje krásný pondělí a s Ivem za chvilku tady na 90. Bude tady ve dvě.
1: Nejvíc 90kových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hitrádiu 90.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíhlic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíhlicích s Centropolem je tady.
3: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebíhlice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíhlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: MC Hammer právě teď taky někoho hledal. Have you seen her, zpíval. My hledáme třeba někoho, kdo byl hodně blízko pódia na tom koncertu Michaela Jacksona. A nebo kdo se stihl dostat i na předskoka na DJ Boba. A nebo ty Jacksonovy děti, co za ním byly na hotelu. Jo, klidně pište, volejte 720-868-636. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné pondělí, 30 let od koncertu Michaela Jacksona, kterému se tady věnujeme, ale teď se taky bude Renata věnovat dopravě. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda nákladního auta s dodávkou komplikuje provoz na 15. kilometru Pražského okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. Provoz je vedený jen levým pruhem a kolona se táhne už od exitu Jesenice. Dochází i k blokovému odbavování v tunelech. Zdržíte se také na dálnici D1 od Vyškova do Brna. Nesouvislá kolona převážně nákladních aut se táhne od 220. až po 207. kilometr a je na 25 minut. A odstavený kamion stojí v koloně na dálnici D2 na 1,5. kilometru ve směru na Brno. I tady budete chvilku popojíždět. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Kráva, kráva, kapr, kapr.
8: Kapr, kapr, husa, husa.
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Kruta, kruta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska je oblačno až zataženo, možná někde i slabě prší, ale postupně se bude vyjasňovat. V noci i zítra přes den by pak mělo být převážně jasno až polojasno a beze srážek. Tak ještě teploty, nejvyšší dnešní denní 20 až 24, na jihu a jihovýchodě až 27, nejnižší noční 15 až 11, v údolích až 8 stupňů Celsia a nejvyšší zítřejší denní 26 až 32.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Za chvíli na Hit Radio 90 bude zpívat někdo, kdo podobně jako Michael Jackson v Praze už bohužel nikdy nevystoupí. Bylo Sorry or Dance, The Cranberries. A předtím tady budeme mít Backstreet Boys. Krásné pondělí.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Dneska se to na Hit Radio 90 točí všechno kolem krále popu, ale Katy Dennis, tedy ta, co právě teď dospívává, zařídila obrovský hit princezně popu. Říkal se tak Kylie Minogue a později taky Britney Spears. No a v tomto případě je to vlastně jedno, protože Katy Dennis je autorkou jak hitu Kylie Can Get You Out of My Head, tak i hitu Britney Toxic, ale teď nám tedy předvedla, jak umí zpívat, vy tu Touch Me All Night Long, za chvíli Roxette nebo Vanastovky na Hit Rádiu 90.
1: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
2: Potřebujeme obří mravence.
1: Svezeme ji na Jelenovi.
2: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
3: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou.

0: Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samosběru na našem webu a sociálních sítích.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Tohle byl s Markem Markem jeden Prince, Hytle Joe, ale my dneska řešíme krále, jeho pražský koncert přesně před 30 lety. A mezi posluchači Hitradia 90 hledáme ty happy people, co tenkrát na Letné byli, nebo klidně i ty, co na Michaela Jacksona křičeli pod okny Interkontinentalu. A nejvíc pak toho, co ho vzali nahoru na pokoj, anebo někoho z těch, s kterými se Michael setkal v knihkupectví, v antikvariátě, obchodě s hračkami, v nemocnici, v dětském domě. No prostě pište nebo volejte na 720-868-636, anebo ještě lépe přispívejte do diskuze na Facebooku Hitradia 90, kde na někoho z vás čeká i odměna v podobě dabového radiopřijímače. No ale teď už bude zpívat ten, který s hudbou začal právě poté, co Jacksona viděl naživo v rodném Brisbane v 87. Darren Hay ze Savage Garden.

0: Jedinečná Annie Lennox právě teď dospívává Walking on Broken Glass na Hitrádiu 90, kde nás dneska od 18 hodin čekají písně, které zazněly během toho koncertu, o kterém se tady celý den bavíme. A tak uslyšíme netradičně některé hity z 80., 70. a dokonce i 60. let. A vlastně i proto se Jacksonovi do toho setlistu pražského koncertu některé hity z 90. let, které měl, nevešly. A ty si dáme jako dnešní 3 ve 3. Tak určitě vydržte ještě nějakých 20 minut. Do té doby třeba Sash nebo Deep Blue Something na Hitrádiu 90.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme, vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: 90 jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.

0: Tohle byl pán, který Michaelovi Jacksonovi zařídil jeden z jeho největších hitů, You Are Not Alone, ale teď nám R. Kelly zaspíval I Believe I Can Fly na Hit Radio 90, necelých 7 minut před 15, za chvíli 3 ve 3, taky s Michaelem Jacksonem, ale teď ještě Renata s dopravou. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda nákladního auta s dodávkou brzdí provoz na 80. kilometru Pražského okruhu ve směru k dálnici D1. Necháte tam 10-15 minut. Mnohem déle si postojíte na městském okruhu na 24. a 5. kilometru ve směru k letišti, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Zpozorněte na D6 na 17. a 5. kilometru směrem z Prahy na Karlovy Vary, kde stojí porouchané auto. A se zdržením počítejte také na D1 od Vyškova do Brna. Nesouvislá kolona se táhne jedním pruhem od 210. kilometru kvůli dopravní nehodě na 206. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska je oblačno až zataženo, možná někde ještě i slabě prší, ale postupně by se mělo vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu a jihovýchodě ojedinila až 27. No a co zítra? Bude jasno až polojasno, s nejnižšími nočními teplotami 15 až 11, v údolích může být i jenom kolem 8 stupňů, nejvyšší denní teploty 26 až 32.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Do září roku 1996 stihl Michael Jackson dostat do hitparád v 90. letech obrovské množství hitů a většinu z nich pak zaspíval právě během toho svého koncertu na Letné, ale některé se mu prostě do toho jeho setlistu nevešly. Třeba i ta, která dneska na Hitrádiu 90 už hrála kolem půl jedné, slavná Give It To Me, asi proto, že k ní potřeboval Slashe, anebo písničky ze dvou dílů Zachraňte Willyho. Z nich si ten větší hit dáme v té naší další pravidelnosti, filmový hit v půl šesté na Hitrádiu 90, chvíli předtím, než zazní všechny písně z toho Jacksonova pražského koncertu. No ale teď tedy ještě tři, které během něj nezazněly.
0: Ivo Alač, Hitrádio 90. 3 ve 3.

0: Jako pod stutěm, co odešli předčasně Hendrixovi, Lennonovi, Elvisovi, Janis a dalším, to kdysi zpívala Dionne Warwick. Jackson pak v devadesátkách po smrti kamaráda, který podlehl AIDS, no a dneska by se to vlastně hodilo zpívat i Michaelovi samotnému. To byla píseň Gone Too Soon a předtím další dva hity z alba Dangerous, Who Is It a Jam, které se nevešly do setlistu toho pražského koncertu 7. září 1996. Od 18. na Hit Radio 90, ale uslyšíme ty, co se vešly.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90. Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
4: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebívlice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
1: 90.

Cut and Move, Keep It Up na Hitrádiu 90 v 15.26. I na našem Facebooku, kde za to můžete dokonce i něco vyhrát. Dabový radiopřijímač, se s námi dělíte o vzpomínky na to, co se v Praze dělo přesně před 30 lety. Antonín píše, přímo na Letenské pláni jsem nebyl, jelikož jsem neměl vstupenku, ale s kamarády jsme se alespoň dojeli do vedlejší ulice U Sparty. Dál to ani nešlo, protože i ulice U Sparty byla plná lidí, kteří chtěli Michaela Jacksona alespoň slyšet. No, Antoníne, úplně stejný nápad jsem tenkrát měl i já, protože jsem taky neměl lístek a tak jsem teda jel metrem na Hradčanskou, no ale od toho metra jsem se kvůli těm davům úplně moc daleko nepropracoval, takže jsem to vzdal. Ale co jsem nevzdal, tak to byl pán, který nedávno nebyl na Letné, ale v Letňanech na Metronom festivalu. A teď nám jednu z těch písní zaspívá na Hitrádiu 90. Sting.

0: Vzhledem k tomu, že se tady dneska věnujeme králi, tak to zjevně přitahuje i všechny prince, kteří už teda taky bohužel nejsou mezi námi. Měli jsme tu prince Itala Joa a teď taky prince Rogersa Nelsona. O princeznách Kylie a Britney jsme taky mluvili, tak by to ještě chtělo královnu. No, ta tady bude za chvíli na Itrádiu 90.
1: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Domat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky.
3: Hit Radio 90.
2: 90.

0: Tak jsme tu na Hitrádiu 90 měli nejprve tu slíbenou královnu popu a potom i její chráněnkyni, které tedy Madonna pomohla k celosvětovému úspěchu, Alanis Morissette, teď taky ještě Renatu. Doprava.
1: V Praze ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín před nájezdem na Novopatskou bouralo osobní auto s nákladním, počítejte tam se zdržením v koloně 15-20 minut. Zavřený je výjezd z Třeboně směrem na Jindřichův Hradec kvůli vážné nehodě osobního auta s motorkářem. Policisté odklání dopravu přes centrum Třeboně. Zdržíte se na D1 od Vyškova do Brna. Nesouvislá kolona je od 210. kilometru kvůli dopravní nehodě na 206. A pozor, dejte v Karlových Varech na Matonyho nábřeží. Na silnici je olejová skvrna, pravděpodobně do zítřka, než ji odklidí hasiči.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
11: Vinylovou? A bude sama hrát?
10: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
12: Experto Family. Od V podlahy.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Zítra by mělo být jasno až polojasno, bez srážek, s nejnižšími nočními teplotami mezi 15 a 11 stupni. V údolích může být i jenom kolem 8, no a nejvyšší denní čekejme mezi 26 a 32.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dneska se tady bavíme o Michaelovi Jacksonovi, který už mezi námi není více než 17 let, ale včera jsme přišli o jednoho českého zpěváka, kterého si za chvíli taky připomeneme na Hit Radio 90. Předtím do Cardigans a nebo Backstreet Boys.
0: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: Zemřel zpěvák, textař a kapelník jedné z nejpopulárnějších českých kapel, která dala 90kám hity jako Rybitví, To mě láká, Lehkou chůzí a nebo Kladno. A teď jsme si na Hit Rádiu 90ka připomněli další, Karviná od Jojo Bandu. Zdravíme Richarda Tesaříka tam nahoru.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Pamatujete si?
9: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
10: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
9: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
11: 12. září, Johan V. Třebívlice.
9: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Bílá dáma, jejíž blížící se pařížské koncerty způsobily snad ještě větší šílenství než to, na které vzpomínáme v dnešním vysílání Hitrádia 90. I když teda Celine Dion v Paříži teď nemá sochu, jako měl Michael Jackson na Letné. Připomínám, že na našem Facebooku můžete sdílet zážitky ze 7. září 1996 v Praze a vyhrát si tak jeden pěkný dabový radiopřijímač. Tereza třeba napsala, bylo mi tehdy 9 let, a asi jsem ještě úplně nechápala, jak výjimečná událost to je, ale ten obrovský dav, atmosféru a Michaela Jacksona na pódiu si pamatuju dodnes. A čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaké jsem měla štěstí, že jsem mohla být u toho. Takové štěstí ale neměla Šárka, které to, jak píše, rodiče zakázali se slovy uvidíš ho jindy. A to se teda bohužel už nikdy nesplnilo. Tak možná jste někteří viděli alespoň OMD zhruba před 2 týdny v Praze, i když teda tohle během toho koncertu nezaznělo, tak to doženeme právě teď na Hitrádiu 90. Walking on the Milky Way.

0: Na Hitrádiu 90 teď zpíval Janek Ledecký, Proklínám od Gentouru. A předtím jsme si připomněli další velkou událost září 1996. Jenom několik dnů po koncertu Michaela Jacksona jsme totiž v Praze mohli potkat Toma Cruise, který přijel na premiéru Mission Impossible, toho prvního dílu, který se z části u nás natáčel. Bryan Adams byl v Praze poprvé o 3 roky později, ale za chvíli se za to omluví na Hitrádiu 90.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek. Investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.

0: Doprava.
1: 15 minut necháte na Pražském okruhu na 24. a 5. kilometru směrem k letišti kvůli nehodě osobního auta s nákladním. Zdržíte se také na D1 od Vyškova do Brna. Od 210. kilometru se táhne kolona kvůli dopravní nehodě na 206. Zavřený je výjezd z Třeboně směrem na Jindřichův Hradec kvůli vážné nehodě osobního auta s motorkářem. Policisté odklání dopravu přes centrum města. A zpozorněte také v Karlových Varech na Matonyho nábřeží, kde je na silnici olejová skvrna.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DAB i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Vláda nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Problém s drahým benzínem a naftou podle premiéra Babiše způsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Hnutí ANO na pražském Chodově zahájilo hlavní fázi kampaně do senátních a komunálních voleb. Jde do nich s heslem Česko bude zase makat. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud. Časové střídání mělo v Evropské unii končit už v roce 2019. Členské státy se na jednotném nastavení neshodly. Produkce vína ve Francii bude letos jedna z nejnižších za posledních 30 let. Na vině je zmenšování plochy vinic, ale také silná vedra a sucho, které poškodily révu a hrozny. Fotbalisté pražské Slavie opouští brankáři Jindřich Staněk. 30-letý český reprezentant míří na roční hostování do Saudské Arábie. Nicméně v zimě se může do Edenu předčasně vrátit.
2: Počasí. Lucce, děkujeme za přehled zpráv. Já to ještě doplním informacemi od meteorologů, jak by mělo být zítra, tedy v úterý. Převážně jasno až polojasno, beze srážek, s nejnižšími nočními teplotami mezi 15 a 11 stupně Celsia, s tím, že v údolích může být až 8 stupňů a s nejvyššími denními 26 až 32.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Touhletou dobou přesně před 30 lety mnozí procházeli třeba ulicí Milady Horákové směrem na Letnou na koncert Michaela Jacksona, ale my se teď projdeme po Baker Street společně s Undercover.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
6: Pamatujete si?
7: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
8: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
7: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebívlice.
7: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez DPH s bezkonkurenčním

0: konkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Hudební devadesátky byly

Tohle byl Warren G s hitem původně Teeny, What's Love Got To Do With It na Hit Rádiu 90. Když se tady dneska celý den bavíme o tom, co se dělo v Praze na Letné 7. září roku 1996 a hlavně teda řešíme Michaela Jacksona a po 18. hodině tady budeme mít kompletní setlist toho jeho pražského koncertu, tak by to taky ale chtělo něco od toho předskokaná, ne? Když vlastně v tuhle tu dobu, přesně před 30 lety na té Letné taky vystupoval. Tak si pojďme teď dát něco od DJ Boba, co tenkrát právě na Letenské pláni zaznělo. Let the dream come true! Na

0: tuto dobu si tu ve všední dny pravidelně na Hit Rádiu 90 hrajeme filmové hity v čase, kdy jsme vlastně, kdy si chodili do kina na to první hlavní představení dne. No a jako náš dnešní filmový hit v 17:30 jsme vybrali jednu z písní, které během koncertu Michaela Jacksona v Praze 7. září 1996 nezazněly. A měli jsme na výběr dvě z obou dílů Zachraňte Willyho, Childhood a nebo Will You Be There. No ale zahráli jsme si tu slavnější z jedničky, tolik tedy Michael Jackson Will You Be There. No a v 18 hodin už jenom ty písně, které během toho tehdejšího koncertu zazněly. Těšte se.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
4: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. Hey!

0: Rádio 90. 90.
1: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
8: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
10: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Páchnoucí klimatizace po zimě?
13: V autě 40 stupňů?
12: To nechcete.
13: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
12: Jsme tu pro vás.
13: Klima Express.
12: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
12: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
12: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.
18: Časem se právě teď přesouváme přesně o 30 let zpátky. Psalo se 7. září 1996 a Praha zažila velkolepé zahájení světového turné Michaela Jacksona, jeho History World Tour. Bylo to na Letenské pláni, možná jste tam u toho byli nakonec taky. Tak teď si můžete u nás na Hit Radio 90 připomenout všechny hity krále popu, které tam tenkrát zazněly. Celá ta show Michaela Jacksona začala velkými branami Kyjeva od Rusy. francouzského skladatele Modesta Mussorgského. No a hned potom následovala trojice hitů, které ten samotný koncert odstartovaly. Tedy Scream, They Don't Care About Us a In The Closet. A všechny mimochodem měly svoji velkou koncertní premiéru. Tak hezké vzpomínání vám všem, já budu vzpomínat s váma. Michal Klein, přeju fajn večer a mimochodem při tomhle vystupoval Michael z té obří rakety. Sundal skafandr a začal zpívat Scream.

Na Hit Rádiu 90 si právě dneska připomínáme 30 let od legendárního koncertu Michaela Jacksona v Praze na Letné, kam se nakonec přišlo podívat 125 000 fanoušků. A dodnes mimochodem se hned po koncertu Stonů na Strahově o rok dříve jedná o nejhojněji navštívené vystoupení u nás. Lístek na Jacksona stál 700 korun. Jen tak pro představu, tenkrát byl průměrný plat necelých 9 000 korun. Ale stálo to za to. Třeba i díky tomu legendárnímu předklonu, který popírá vlastně veškerou gravitaci. Takový ten skoro 45-stupňový předklon, kde si dokonce sám Michael vymyslel takové speciální boty, které se v jednu chvíli zafixovaly do jakési kotvy na podlaze pódia a tím vlastně nepřepadnul a nerozbil si nos bez klobouku bos. Jo, a často ho využíval právě během svých koncertů, když zpíval Smooth Criminal, tak už za chviličku. Ještě předtím ale Strange in Moscow a taky Wanna Be Starting Something, tedy další trojice hitů ze setlistu pražského koncertu Michaela Jacksona 7. září 96 na

0: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na bátu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: mať stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: 90.

Dneska je to přesně 30 let, kdy se v Praze na Letenské pláni konal mega koncert Michaela Jacksona, který si dokonce Prahu vybral co by startovací destinaci pro své History World Tour. V našem hlavním městě nakonec Michael strávil několik dnů. Stavil se i na hradě u pana prezidenta Václava Havla, taky v motolské nemocnici anebo dětském domově na Zbraslavi. Jinak bydlel v hotelu Intercontinental, který byl prakticky po celou tu dobu v obležení tisíců fanoušků. Hnedka naproti potom nechal Michael postavit svoji sochu v nadživotní velikosti, aby to byl start turné, no, jak se patří, a hlavně, aby na ní viděl přímo ze svého prezidentského apartmá. No a jaké další hity před 30 lety v Praze na Letné taky zazněly? Tak z desky Off the Wall to byla skladba Don't Stop Till You Get Enough, z éry Jackson 5 potom legendární I Want You Back, no a k tomu všemu i nestárnoucí The Way You Make Me Feel, a nebo taky balada You Are Not Alone, a tou mimochodem začínáme. No.

0: Hit Radio 90. Motocrossová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motocrossu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti.
7: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
0: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

popu Michael Jackson byl přesně před 30 lety tady u nás v Praze, kde zahajoval své History World Tour, což byla mimochodem pro naše hlavní město taková nálepka toho, že jsme celkem atraktivní destinací po desítkách let s komunistama za zadkem pro ty velké popové a taky rockové hvězdy. Sám Michael Jackson přijel v poměrně celkem dobré náladě, ačkoliv tedy tou dobou už čelil obviněním z obtěžování dětí. I tak ale vzbudil velké pozdvižení a hysterii, kterou Praha dlouho nezažila. My si dneska k tomu 30. výročí hrajeme kompletní setlist Michaelova pražského koncertu. Za chviličku se dostane na klasiky, na Beat It, taky hororový thriller, na slavnou Billie Jean, při které pochopitelně král popu předvedl i ten svůj legendární moonwalk, na což mimochodem vzpomíná dodnes třeba Daniela z Pardubic, která tam byla a píše mi: zkoušela jsem moonwalk s ním, ale tak dobře jako on to prostě a jednoduše člověk nedá. No, o tom mi Daniel vyprávěj, se to učím už skoro 30 let a stejně to do dneška neumím. No a nakonec nechyběla ani píseň Remember the Time, byť tedy ve značně zkrácené verzi, jen takové vlastně lehké intro. Ale my si ji teď dáme celou tady u nás na Hit Radio 90.

0: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
11: Matrace za hobičku. CZ.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

od pražského koncertu Michaela Jacksona na Letné a my si to dneska tady na Hit Rádiu 90 připomínáme kompletním setlistem právě ze 7. září 1996. 125 tisíc fanoušků, já jsem tam byl mezi nima, bylo absolutně v rauši. Jako vidět Jacksona na vlastní oči. Napsala mi tady třeba Lenka z Brna, že tenkrát dokonce rozbila prasátko. Ty lístky byly na tu dobu docela drahý, 700. Šetřila jsem na to od Vánoc, tady přímo píše, a vzpomínám na to s láskou dodnes. No na druhou stranu kritici a novináři z koncertu právě dvakrát nadšený nebyli. Co si dodnes pamatuju, tak někdo někde tenkrát napsal, že to bylo vlastně takové velké nic za hodně peněz a docela směšnej cirkus. Recenze nebyly přívětivý, to je pravda, ale i tak to byl velký zážitek. Na Letenské pláni v Praze nakonec zazníly taky hity Dangerous, DS, což mimochodem na pozdějších koncertech v rámci turné nahradil Michael novinkou Blood on the Dance Floor. A potom taky cover klasiky skupiny Beatles Come Together. Michael totiž ještě v 80. koupil práva na Beatlesácký katalog. No a v Praze zaspíval právě Come Together vůbec poprvé naživo.

90. Připomínáme 30. výročí slavného koncertu Michaela Jacksona na Letné a hrajeme si všechny hity, které právě 7. září v tom 96. v Praze zazněly. Byť tedy Michael tenkrát využíval i různé zkrácené verze svých velkých hitů a jakési medly ze svých nejslavnějších písniček. No a před námi teď už jenom a pouze poslední 4 kousky, kterými ta megalomanská show Krále popu nakonec vyvrcholila. Což byl zaprvé hit Black or White, potom taky Earth Song, během Heal the World s ním na pódiu zpívali i desítky dětí a pozor, po závěrečné historii nakonec následoval obrovský velký ohňostroj. Ještě jedna vzpomínka od Adély z Berouna, která mi napsala, že jí tenkrát bylo 9. Máma tam chudák musela se mnou, no nechtělo se jí, i kvůli drahým lístkům, ale nakonec ječila víc než já. Tak snad jste si zavzpomínali a připomněli tu dobu před 30 lety a jestli jste tam náhodou nebyli, anebo jste možná ještě ani nebyli na světě, tak jste si aspoň dali to nejlepší z tvorby Michaela Jacksona u nás na Hit Radio 90. Michal Klein vám přeje fajn večer a velkolepé finále. 30 let zpátky je tady.

už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej. Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. Non-stop.

Pouštíme vám 90. Non-stop. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Co to zas Popeye skuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Devadesátky. Nejlepší.

0: Hit Radio 90.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Devadesátky. Nejlepší hudební deskovky.

Hit Radio 90. 90. One love.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.